0: Posloucháte Signál Radio.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
3: Ahoj, já vás zdravím, tady Michal z Prahy. Chtěl jsem strašně poděkovat za tohle rádio, protože já jsem v 80. letech vyrůstal, takže v podstatě tohle rádio je pro mě taková exhumace mého mládí a dětství, takže velice za to děkuji, ahoj.
4: Zdravím všechny, tady Kuba z Blučiny. Já bych chtěl poděkovat za vaši skvělou produkci, protože od doby, co jsem na vás přišel, tak v podstatě neposloucháme nic jiného než jenom Signál. Děkuji a pokračujte v tom, protože to, co děláte, je fakt super.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádio nám krátce před 6 hodinou dospívala Taylor Dane. Máme připravené první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let, třeba Van Halen, Kim Wilde nebo Whitney Houston.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaná dodávka překáží na dálnici D10 na 24. kilometru na trase z Prahy na Turnov, jinak větší komplikace aktuálně hlášené nemáme, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční ráno s datem 22. května přeje Lucie Sinková. V Brně dnes pokračuje festival Meeting, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se poprvé koná na českém území. V minulosti totiž býval každoročně v Německu, výjimečně v Rakousku. Dnes je na programu například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí a součástí slavnostního večera v besedním domě pak bude předávání sudetoněmeckých kulturních cen. Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení ve veřejnoprávní televizi, včera večer spustil vlastní mediální projekt. Platforma bude nabízet každý týden celkem 5 formátů, mezi nimi například nedělní politickou diskusi nebo publicistiku. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město letos plánuje uvolnit celkem 474,5 milionu korun formou účelových dotací pro městské části. Ty je využijí

0: Dobré ráno, společnost vám dělá Signál Rádio a před sebou máme poslední pracovní den tohoto týdne. Je pátek 22. května, proto svátek dneska slaví Emil. Tohle jméno má u nás přes 7,5 tisíce nositelů. Mezi narozeninové oslavence patří například srbský tenista Novak Djokovic, britská modelka Naomi a nebo český herec Miroslav Hanuš. Z našeho éteru letí oslavencům velké gratulace. No a při pátku můžeme také oslavit Mezinárodní den biologické rozmanitosti, je také den Sherlocka Holmese a také den vanilkového pudinku. Ať už se rozhodnete slavit cokoliv, radujme se z toho, že je pátek a doslova za pár hodin nám odstartuje víkend. Za chvíli už probereme aktuální počasí, tak hezký poslech.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Hudebně jsme se na Signál Rádiu podívali do slunné Itálie a dnes si užijeme, jako v Itálii, myslím, krásný sluneční den. Nad Českem je dnes ráno totiž vymetená obloha, většinou je jasno nebo skoro jasno, s teplotami od 6 do 10 stupňů. Například České Budějovice a Jihlava měří 7 stupňů, Pardubice a Hradec Králové jsou na 9, Brno a Praha startují den z 10 stupni. Před námi je slunečný den, bude většinou jasno nebo polojasno, jenom na horách se může objevit nějaká oblačnost a ojedinělá přeháňka a maxima dnes vystoupí na příjemných 22 až 26 stupňů. Tak ať vám pátek se Signál Rádiem rychle uteče a můžete si začít užívat krásného počasí.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Před 6:30 nám ještě zaspívá Michal David, ale už tady mám nachystaných i několik dnešních očekávaných událostí.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Česko se dnes dočká nového leteckého spojení s Amerikou. Mezi Prahou a Filadelfií začne létat společnost America Airlines. V Brně dnes začne sjezd sudetských Němců a potrvá do pondělí 25. května. Akce dlouho dopředu vyvolávala vášně a slovní přestřelky mezi politiky. Dnes začíná lázeňská sezona v Poděbradech. Slavnosti proběhnou v prostoru lázeňské kolonády, zámecké zahrady i v centru města. Program bude probíhat až do neděle. Botanická zahrada v Pražské Troji na dnešek připravila speciální program ke dni botanických zahrad. Jeho část bude věnovaná i světu včel a čmeláků, kteří jsou důležitými opylovači. Ode dneška do neděle se konají dny soukromých hradů a zámků. V celém Česku se otevře téměř 20 památkových objektů, které spravují potomci starých šlechtických rodů a nebo noví majitelé. Na streamovací službu Prima Plus dnes vstupuje nový kriminální seriál Inspekce, který zavede diváky do zákulisí činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů v hlavní roli s Vojtou Dykem. Dnes se koná na mnoha místech Česka muzejní noc, opět otevře dveře muzeí, galerií a dalších zajímavých míst v netradičním večerním čase. A na mistrovství světa v hokeji se dnes odpoledne utká Německo s Maďarskem a Kanada se Slovinskem, večer si to pak rozdají Finsko a Velká Británie a Švédsko nastoupí proti Itálii. Český tým hraje až zítra.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Skupina Pet Shop Boys na páteční ráno na Signál Rádiu. S takovou hudbou se skvěle začíná den. Za chvíli vám nabídnu pár témat, o kterých se píše na zpravodajských webech a taky budeme mluvit o dnešní soutěži a hlavně si dál budeme příjemně hrát. Do 7 hodiny třeba zpěvačka Cher nebo Michael Jackson. Tak dobré ráno, už je pátek 22. května.

0: Čerstvá osmdesátnice, zpěvačka Cher a její energie do pátečního rána na Signa Rádio. Čeká nás, myslím, velmi krásný den. Na Českém je dnes ráno vymetená obloha, většinou je jasno nebo skoro jasno, s teplotami od 6 do 10 stupňů. Například České Budějovice a Jihlava měří 7 stupňů, Pardubice a Hradec Králové jsou na 9, Brno a Praha startují den z 10 stupni a velmi rychle to půjde nahoru, protože před námi je slunečný den, bude většinou jasno nebo polojasno, jenom na horách se může objevit nějaká oblačnost, případně i ojedinělá přeháňka. A maxima dnes vystoupí na velmi hezkých 22 až 26 stupňů Celsia. Prostě počasí, které po zimě chceme. Tak krásný den.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Asi na rádiu dospíval Michael Jackson, za chvíli už dorazí Supertramp, ale ještě vám prozradím, o čem dnes ráno informují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 44. Cesta z Prahy do Drážďan se tak zkrátí pouze na hodinu a do Berlína potrvá 2,5 hodiny místo současných 4. Letiště Praha před hlavní sezonou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních necelých 12 milionů cestujících. Ceny rekreačních nemovitostí se před začátkem letošní katarské sezony výrazně nezměnily. V současnosti se chaty a chalupy prodávají v průměru za 3,3 milionu korun. To je ve srovnání s koncem loňského roku o 5% levněji. Meziročně ale ceny vzrostly o 3%. Loni před sezónou ceny rekreačních objektů mírně rostly. A český hokejový tým má dnes na mistrovství světa volný den. Pouze dopoledne se hráči sejdou ke krátkému tréninku. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Čtvrtfinále by pak hrál Rulíkův výběr ve čtvrtek, případné semifinále v sobotu a bitvu o některou z medailí v neděli.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem, konečně je tady pátek. A co byste řekli tomu, kdybyste si ten poslední pracovní den v týdnu zpříjemnili něčím hezkým, co by mohlo prospět třeba vašim kloubům? Dnes naposledy totiž budeme soutěžit o doplněk stravy kloubní výživu Geladrink Extra na 3 měsíce užívání. Jde o extra silnou kloubní výživu pro všechny, kteří mají své klouby namáhané sportem, prací, anebo už neslouží prostě tak dobře jako v mládí. Soutěžit budeme před 8:30 na telefonním čísle 910 260 910. Do té doby je dost času, abyste detaily nastudovali na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Tak trochu jsme to páteční ráno na Signál Rádio roztančili, teď krátce před 7 hodinou je se mnou ve studiu Lucka, vítám tě, krásné ráno.
1: Ty už máš páteční party, veď, hezký den všem.
0: No já mám dokonce i vlastně takovou, skoro bych řekl, letní náladu, když se člověk podívá ven. Ono vlastně teďko do Česka přichází taková vlna.
1: No bude vedro, bude vedra, hit, Cecilko, no, bude hit.
0: Ale pozor, jako zase, jako nechvalme dne před večerem, jak se říká, meteorologové předpokládají, že v červnu by se Evropa mohla rozdělit na taková dvě pásma. Na jihozápadě by byly ty vysoké teploty, to opravdové horko, ten zbytek území by mohl být chladnější a teploty v Česku by mohly připomínat spíš začátek jara. Ono bude záležet, kam to foukne, to proudění vzduchu prostě. Takže zatím se to nedá úplně přesně určit, ale vypadá to tak, že by Evropa mohla být teplotně rozdělená na taková dvě pásma.
1: Takže v předsíně budeme mít sandále a sněhule, pak se rozhodneme.
0: Každopádně teď je před námi několik dní opravdu vysokých teplot a slunce, takže to si užijeme.
1: Co no máš? To si užiju, já jsem třeba pracovně na svatbě, tak to si opravdu užiju. Co ve zprávách? Ano. No tak čeští hokejisté pokračují na mistrovství světa v podstatě federálním derby, dá se říct, aspoň před pár lety bychom to říkali, se Slovenskem, no a podrobnosti bude mít Petr Plintovič. A kdy roztaje legendární sněhové pole mapa republiky v Krkonoších? Máme odpověď.
0: Tak si na ní počkejte a pak už Madonna, Jazu nebo Cyndi Lauper, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na silnici 610 u obce Březina na Mladoboleslavsku. Bouralo se taky na silnici 38 u Chobařovic na Mladoboleslavsku a velký pozor dávejte na dálnici D1. Na 145. kilometru u Velkého Meziříčí ve směru na Brno se převrátila dodávka převážející na přívěsu osobní vozidla a blokuje tam dva jízdní pruhy a tvoří se dlouhá kolona. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký květnový den s datem 22. přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel zvažuje historicky první kompetenční žalobu na vládu kvůli sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pokud mu kabinet zabrání reprezentovat Česko, obrátí se na ústavní soud. Vláda o delegaci rozhodne 8. června. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že postoj České republiky k obranným výdajům má prezentovat vláda a ne prezident. Studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, kterou včera před školou napadl útočník, po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého muže policie zadržela krátce po činu. Podle hejtmana Martina Netolického byly motivem útoku osobní problémy ve vztahu. Dodejme, že střední průmyslová škola chemická Pardubice zůstane až do pondělí uzavřená. Ve velmi dohledné době je možné podle odborníků z Krkonošského národního parku očekávat, že roztaje legendární legendární sněhové pole Mapa republiky. Podle středečního měření má sněhové pole rozlohu 850 metrů čtverečních a maximální mocnost je přes 2 metry. Lze tedy odhadovat, že roztaje ještě teď v květnu.
2: Co se děje v regionu?
6: Dotaci ve výši 293 milionů korun od Státního fondu životního prostředí získalo hlavní město na projekt rekonstrukce a také dostavby průmyslového paláce. Jde o finance, které budou využity na zlepšení energetické účinnosti jedné z významných pražských budov. Praha do obnovy levého křídla a dostavby paláce investovala zhruba 3,3 miliardy korun. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají další zápas na mistrovství světa zítra proti Slovákům. Sledovat ho bude společně s vámi Petr Plintovič.
7: Čeští hokejisté včera dostali před náročným programem volno. Zítra odpoledne se střetnou ve federálním derby se Slováky. V pondělí hraje český výběr s Norskem a skupinu uzavřeme v úterý večer soubojem proti Kanadě. Ta se včera nečekaně natrápila s Norskem. Javorové listy vyhráli 6-5 až v prodloužení.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na Signál Rádio v rytmu 80.
2: Signál Rádio.
0: Dobré ráno, také se 7 hodinou vám dělá společnost Signa Radio. Je pátek 22. května, proto slaví svátek Emil. Mezi narozeninové oslavence patří srbský tenista Novak Djokovic, britská modelka Naomi a nebo český herec Miroslav Hanuš. Posílám velké gratulace a za chvíli si dáme několik dnešních výročí. Jedno se bude týkat úspěchu ve vesmíru, na to si určitě počkejte. Hezký poslech Signa Radia vám dal, ze studia přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, v kalendáři máme datum 22. května a to byl v roce 1933 den, kdy byla údajně poprvé spatřena příšera na jezeře Loch Ness. Mám tady pro vás ale i další zajímavá výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2012 odstartovala do vesmíru první soukromá loď firmy SpaceX. Její modul Dragon se 3 dny na to spojil s ISS. Bylo to první americké plavidlo, které u ISS zakotvilo po vyřazení raketoplánů v roce 2011. V roce 1995 byly objeveny 2 nové měsíce, které obíhají kolem Saturnu. Vyfotografoval je Hubbleův vesmírný teleskop. V roce 1977 se na svoji poslední cestu vydal proslulý Orient Express. Jezdil neuvěřitelných 94 let. V roce 1807 se začaly vyrábět a prodávat první limonády, tedy sodová voda s ovocnou příchutí. A v tento den v roce 1761 byla ve Filadelfii založena první policie. Měla za úkol chránit životy obyvatel města.
1: Signál Rádio vám přeje

0: Na Signál Rádiu jsme si při pátku dali trochu toho synthpopu a než vyrazíte ven, tak si zkontrolujte, že máte u sebe sluneční brýle, protože se vám budou velmi hodit. Nad Českem je dnes ráno vymetená obloha, většinou je jasno nebo skoro jasno, s teplotami od 6 do 10 stupňů, ale budou velmi rychle stoupat, protože před námi je sluneční den. Bude většinou jasno nebo polojasno, jenom na horách se může objevit nějaká oblačnost a ojedinělá přeháňka a maxima vystoupí na velmi příjemných 22 až 26 stupňů Celsia. Dnešní počasí je ale jenom takové malé lákadlo na to, co nás čeká o víkendu. Tak dál držte signál, tohle už je Cyndi Lauper.
1: Ráno

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia a taky pátek 22. května přinese řadu zajímavých událostí.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Česko se dnes dočká nového leteckého spojení s Amerikou. Mezi Prahou a Filadelfií začne létat společnost America Airlines. V Brně dnes začne sjezd sudetských Němců a potrvá do pondělí 25. května. Akce dlouho dopředu vyvolávala vášně a slovní přestřelky mezi politiky. Dnes začíná lázeňská sezona v Poděbradech. Slavnosti proběhnou v prostoru lázeňské kolonády, zámecké zahrady i v centru města. Program bude probíhat až do neděle. Botanická zahrada v Pražské Troji na dnešek připravila speciální program ke dní botanických zahrad. Jeho část bude věnovaná i světu včel a čmeláků, kteří jsou důležitými opylovači. Ode dneška do neděle se konají dny soukromých hradů a zámků. V celém Česku se otevře téměř 20 památkových objektů, které spravují potomci starých šlechtických rodů a nebo noví majitelé. Na streamovací službu Prima Plus dnes vstupuje nový kriminální seriál Inspekce, který zavede diváky do zákulisí činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů v hlavní roli s Vojtou Dykem. Dnes se koná na mnoha místech Česka muzejní noc, opět otevře dveře muzeí, galerií a dalších zajímavých míst v netradičním večerním čase. A na mistrovství světa v hokeji se dnes odpoledne utká Německo s Maďarskem a Kanada se Slovinskem, večer si to pak rozdají Finsko a Velká Británie a Švédsko nastoupí proti Itálii. Český tým hraje až zítra.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: řekl hezky Rod Stewart a Rhythm of My Heart na Signál Rádiu. Máme skoro 8:30. Za chvíli se těšte na Starship, zpěvačku Alicia nebo na skupinu Bee Gees.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A na silnicích je stále živo. Velký pozor dávejte na dálnici D1 na 145. kilometru Velkého Meziříčí. Ve směru na Brno se převrátila dodávka převážející na přívěsu osobní vozidla. Blokuje tam dva jízdní pruhy, tvoří se dlouhá kolona. Na dálnici D48 se srazilo osobní a nákladní auto, a to na 47. kilometru ve směru na Český Těšín, a bouralo se taky na silnici 376 u Drnovic na Blanensku. Tady se dá projet pouze s opatrností. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Přeju vám hezký poslech Signa Rádia, milovníci seriálu Napněte uši. Dnes poprvé se na streamovací platformě Prima Plus objeví nový kriminální seriál Inspekce. Ten vás zavede do zákulisí činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a díky němu tak trochu proniknete do světa, který je veřejnosti převážně skrytý. Seriál je inspirovaný skutečnými případy, které naše bezpečnostní složky řešily. V hlavních rolích se objeví Vojta Dyk, Kristýna Ryška nebo Martin Finger. Seriál Inspekce tedy už ode dneška na Prima Plus. A abyste mohli nejenom tento seriál, ale také mnoho dalších a stovky filmů a tisíce hodin jiného videoobsahu sledovat zdarma a bez reklam, budete moci už příští týden u nás ve vysílání vyhrát předplatné na Prima Plus na celý rok. Tak si to nenechte ujít, víc je na našem webu signalradio.cz.
1: Signál Radio.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Do povinné výbavy každého z nás by dnes a v dalších dnech měly patřit sluneční brýle, opalovací krém a velmi lehké oblečení. Už teď ráno je nad Českem vymetená obloha, většinou je jasno nebo skoro jasno a před námi je opravdu slunečný den. Bude většinou jasno nebo polojasno, pouze na horách se může objevit nějaká oblačnost a ojedinělá přeháňka a maxima vystoupí na příjemných 22 až 26 stupňů. No a tím to nekončí. Letní teploty nabídne i nadcházející víkend. Skoro si troufnu říci, že by to mohlo být i na první letošní koupačku.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu zpěvačka Alíče a dál už třeba Bee Gees, ale ještě míříme na Vyškovsko. Jedna zajímavá lokalita se tady chystá odkrýt svoje tajemství a zapojit se do bádání můžete i vy. Pozvánku do středověku má náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Milovníky historie, tajemna a bádání i záhad jistě potěší archeologická procházka s Eliášem Urbanem, která se koná v sobotu na hrádku Stagnov. Letošní trasa zavede návštěvníky na známou lokalitu s reliéfními zbytky hrádku Stagnova, kde se v posledních letech podařil zcela nečekaný objev. Součástí vycházky bude i návštěva zaniklé vsi, středověkého hrádku a také nově objevené pravěké lokality, umístěné ve svahu místního kopce. Opět se můžete těšit na barvitý výklad, doplněný řadou plánků a fotografií nálezů v lokalitě. Délka vycházky jsou asi 4 kilometry. Sraz účastníků je v sobotu ve 14.45 na křižovatce u loveckého zámečku Trojerstein v Richtářově. Vycházka potrvá asi 2,5 hodiny a opět skončí v Richtářově. Zpáteční spoj do Vyškova jede poté v 17.25. Vycházku pořádá spolek Drnka a knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Luděk Savana Urbánek, Vyškov. Je to

0: Jste se Signál rádiem a před 8 hodinou je tradiční čas na dobrou zprávu, která nás dnes zavede do světa zvířat a fotografií.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Snímek Prachová koupel fotografa Vojtěcha Lukáše zvítězil v jedné z kategorií soutěže Czech Nature Photo. Ocenění v nejprestižnější české fotografické soutěži přírody získal za záběr zubra evropského z Milovické rezervace velkých kopytníků, který v zapadajícím slunci provádí takzvanou koupel v oblacích prachu. Dalibor dostal ze společnosti Česká krajina, která má rezervaci na starosti, k tomu říká:
3: fotografie zubrů a dalších velkých kopytníků jsou od začátku klíčovou součástí našeho projektu. Dokáží přibližovat veřejnosti nejenom to, jak jsou velcí kopytníci krásní, ale i to, jak dokáží proměňovat naši přírodu k lepšímu.
0: A já ještě dodám, že oceněné záběry i další snímky českých fotografů přírody budou vystavené v Tereziánském křídle Pražského hradu do 13. září letošního roku.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu 4 minuty před 8 hodinou zpěvačka Kylie Minogue Got to be Certain. Zahrál jsem ji zcela záměrně a vítám tady i Lucku Sinkovou ve studiu. Ahoj.
1: Hezký signálový den.
0: Zahrál jsem ji naprosto záměrně, protože nejenom tento song zní teď ve zcela nové dokumentární sérii, která se teď objevila čerstvě na Netflixu. Jmenuje se Kylie.
1: Jo.
0: Asi tušíme, o kom je. Tahle
1: a
0: série...
1: už jsi vysondil, promiň, o čem to je, co tam kají na sebe práskla.
0: Já jsem dokonce včera schlídnul první díl, já si to jako rozkouskuju na části. Tahle série mapuje 5 desetiletí její kariéry, o osobního života, vlastně od začátků v australském seriálu Sousedé v 80. letech přes její raketový hudební start až vlastně po ten status globální ikony. A je tam taky o jejím vztahu s Jasonem Donovanem, se kterým tvořili pár jednu dobu, taky je tam o boji s rakovinou prsu a ten dokument jde hodně hluboko do jejího soukromí. Takže kdo máte rádi Kylie Minogue, chtěli byste o ní něco vědět, doporučuji, Netflix má teďko 3-dílnou sérii Kylie.
1: No tak to si pustím. Kylie já vždycky milovala. To je prostě fešanda a krásně jí to zpívá pořád. No a zajímá tě, co ve zprávách, viď? Tak Česko má v Evropské unii nejméně lidnaté obce. Tušil jsi to?
0: No
1: já
0: tak,
1: třeba vůbec.
0: On člověk, když někdy projíždí tou českou krajinou, tak vidíš jenom obydlenou zatáčku.
1: Ale jo, občas se to stane, no. A ceny plynu rostou, jak to bude v nejbližší budoucnosti, zjistíme za okamžik.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let, Elton John, Suzy Quatro nebo Mike and the Mechanics.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Máme tady hlášenou nehodu auta a dodávky na dálnici D1 na 137. kilometru ve směru na Brno. Zdržíte se několik minut v koloně, jinak větší komplikace hlášeny nemáme, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 8. hezké páteční ráno, přeje Lucie Sinková. Česko dělí své území do nejméně lidnatých administrativních jednotek v Evropě. Celkově se v tuzemsku nachází 6258 obcí, včetně 4 vojenských újezdů. V nich žije průměrně 1743 obyvatel, což je nejméně v Evropské unii. Ceny plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě stoupají a jak potvrzuje Jiří Matoušek ze společnosti Centropol, pokles v nejbližší době očekávat nemůžeme.
2: Z Blízkého východu do Evropy jde méně než 10% zemního plynu, které Evropa spotřebuje, tak ten globální trh vlastně vytváří tlak na růst cen. Ceny rostou od začátku března a bohužel neexistují pozitivní predikce, že by ceny měly začít klesat.
1: Nová maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová nebo její polský protějšek vystoupí dnes v diskusním panelu na bezpečnostní konferenci Globsec Forum 2026 v Praze. Konference pokračuje druhým dnem. Zítra končí panelem, kterého se zúčastní ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha.
0: Co se děje v regionu?
3: S prudkým nárůstem intoxikací HHC, syntetickými kanabinoidy a psychoaktivními cukrovinkami se v poslední době setkávají pražští záchranáři. Zatímco v roce 2023 vyjížděli k přibližně 500 případům, loni jejich počet překročil tisícovku. Letos za první čtvrtletí řešili více případů než za celý rok 2023. Za nárůstem stojí hlavně elektronické cigarety a krom dalšího také psychoaktivní cukrovinky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají další zápas na mistrovství světa zítra proti Slovákům. Sledovat ho bude společně s vámi Petr Plintovič.
4: Čeští hokejisté včera dostali před náročným programem volno. Zítra odpoledne se střetnou ve federálním derby se Slováky. V pondělí hraje český výběr s Norskem a skupinu uzavřeme v úterý večer soubojem proti Kanadě. Ta se včera nečekaně natrápila s Norskem. Javorové listy vyhráli 6-5 až v prodloužení.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
5: Dobré ráno, také s 8 hodinou pokračuje dnešní vysílání Signál Rádia. Letošní léto bude ve středních Čechách doslova nabité zajímavými kulturními akcemi a víc si o tom povíme za chvíli. No a také dnes budeme soutěžit. Dnes naposledy pro vás budu mít 3 balení doplňku stravy kloubní výživy Gala Drink Extra. Jestli byste ho chtěli získat, tak si soutěž nenechte ujít před 8:30, a to na čísle 910 260 910. Ze studia vás zdraví Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: jste se Signál rádiem. Nevím jak vy, ale já už se těším na léto a to středočeské kulturní léto bude letos opravdu hodně bohaté. Od června do září nabídne 65 kulturních akcí. Kromě koncertů a divadelních představení tvoří programy promítání, národopisné pořady, ale také nový cirkus nebo další akce. Podrobnosti přidá krajský radní pro kulturu Václav Švenda.
1: Náš program koncipujeme tak, aby jsme oslovili všechny generace. Chceme, aby naše kulturní instituce ožívaly, aby jsme dávali návštěvníkům představení s vyšší přidanou hodnotou. Je to takový mix 65 kulturních zážitků na 20 místech ve středočeském kraji. Jedná se o nádherná místa, jako jsou například zámky našich příspěvkových organizací, skanzeny, parky nebo zahrady, galerie středočeského kraje.
0: Když během léta zavítáte do středních Čech, tak tady vždycky najdete zajímavou akci, která vám pobyt v tomto kraji zpříjemní. Podrobný program je na webu středočeskekulturniléto.cz.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes bude velmi teplý den, ale na rekord z roku 1950 nedosáhneme. Tehdy bylo u nás skoro 30,5 stupně. Nás dnes čeká slunečný den, obloha bude jako vymetená, jenom na horách by se mohla objevit nějaká oblačnost a případná ojedinělá přehánka a maxima dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů. To jsou, myslím, velmi příjemné teploty, ale příroda nám ještě pěkně zatopí pod kotlem. O víkendu to dál poroste až ke třicítkám. Tam by možná mohl nějaký ten teplotní rekord padnout. Uvidíme.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Se skupinou Gypsy Kings se na Signál rádiu blížíme k 8:30 a tím také k dnešní soutěži o Gela Drink Extra. Za chvíli nám zaspívá Iveta Bartošová a pak už se vám bude hodit číslo do studia 910 260 910.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 44. Cesta z Prahy do Drážďan se tak zkrátí pouze na hodinu a do Berlína potrvá 2,5 hodiny místo současných 4. Letiště Praha před hlavní sezonou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních necelých 12 milionů cestujících. Ceny rekreačních nemovitostí se před začátkem letošní katarské sezony výrazně nezměnily. V současnosti se chaty a chalupy prodávají v průměru za 3,3 milionu korun. To je ve srovnání s koncem loňského roku o 5% levněji. Meziročně ale ceny vzrostly o 3%. Loni před sezonou ceny rekreačních objektů mírně rostly. A český hokejový tým má dnes na mistrovství světa volný den. Pouze dopoledne se hráči sejdou ke krátkému tréninku. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Čtvrtfinále by pak hrál Rulíkův výběr ve čtvrtek, případné semifinále v sobotu a bitvu o některou z medailí v neděli.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio a dnes naposledy v tomto týdnu můžete vyhrát 3měsíční kůru doplňku stravy Geladrink Extra, kloubní výživu vyvinutou na základě výzkumu světově uznávaného profesora Adama. Je určená lidem s klouby opotřebenými věkem, prací nebo nadměrnou zátěží, lidem s oslabením šlach, vaziva nebo karpálních tunelů a pro ty, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Pokud ale ani dnes nevyhrajete, máte možnost si vše vybrat a objednat sami. Na stránkách www.orlink.cz najdete nejenom doplňky stravy Geladrink a cíleně navržené a vhodně poskládané kůry z této kloubní výživy, ale i jiné doplňky stravy. Například takové, které mohou přispívat ke zdraví cév, kostí, nervů, k udržení normální hladiny cholesterolu nebo dokonce vyživovat pleť zevnitř a omladit jí. A pokud máte doma zvířata, tak i pro ně je možné objednat doplňkové krmivo s vysokým obsahem bioaktivních kolagenních peptidů. Pro radu volejte zdarma 800 108 999 anebo pište do poradny, poradí vám. A teď už je tady poslední soutěžní otázka tohoto týdne. Doplněk stravy Geladrink vyrábí firma Orlink, která za A je českou rodinnou firmou sídlící v Ústí nad Orlicí, jejíž výzkum a vývoj je postavený na světově jedinečných výsledcích českého vědce v oblasti výživy kloubů profesora Milana Adama, za B sídlí ve Velké Británii a byla založena v roce 1920, anebo za C vznikla loni a vyrábí pouze doplněk stravy Geladrink. Tolik soutěžní otázka a vy vytáčejte 910 260 910, to je číslo do našeho studia a já se těším, komu dnes uděláme radost.
1: Volejte právě teď 910 260 910. Studio Signál Rádia.
0: Tak a do studia Signál Rádia už se někdo dovolal. Dobré ráno, tady Jirka.
2: Hezky dobrý den, to Anička.
0: Aničko, já vás zdravím. Hodilo
2: Anička,
0: by
2: se... Anička.
0: Anička. Anička. Hodilo by se vám něco na podporu kloubů?
2: Určitě.
0: Určitě ano, tak musíte mi odpovědět na soutěžní otázku. Chcete ji slyšet ještě jednou, nebo stačí už odpovídat A, B nebo C?
2: Ačko bylo první byla odpověď.
0: Ačko.
1: Signál Radio.
0: To jsem pustit nechtěl. Já vám chtěl pustit potlesk. Ano, doplněk stravy Geladrink skutečně vyrábí firma Orlink, která je českou rodinnou firmou sídlící v Ústí nad Orlicí. To byla odpověď A a pro vás správně, tak. To víte, při pátku už se mi tady pomotali ty čudlíky, to se někdy prostě stane. Ano, vy se taky těšíte na víkend.
2: Děkuju, ještě jste mě udělal hezčí.
0: No to je senzační. O víkendu má být krásně. Chystáte se třeba na nějakou túru, na kolo nebo někde něco, kde budete třeba ty klouby víc namáhat?
2: Asi ne, odpočinek.
0: Budete odpočívat, jasně. Každopádně, já vám gratuluju, věřím, že Geladrink Extra vám udělá dobrou službu. Navíc je to balení na 3 měsíce, takže si ho užijte. Naslyšenou a nezavěšujte.
2: Naslyšenou a děkuji.
0: Tak tímto jsme rozdali všechny Geladrinky, ale už příští týden se můžete těšit na další soutěž. Mluvit o ní budu v další části vysílání, ale jestli jste nedočkaví, tak se už teď můžete kouknout na náš web signalradio.cz.

0: Minutu před půl devátou nám na Signál Radio dospíval Jason Donovan, dál už to budou Depešáci, kapela Hello a nebo Ricky Poveri.
1: Signál Radio, doprava.
0: Nehoda se zraněním se stala na silnici 38 v Doxech na Českolipsku. Projet se tady dá s velkou opatrností a nehoda auta a dodávky je také na dálnici D1 na 137. kilometru ve směru na Brno. Tady se zdržíte několik minut v koloně. Jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde míříme na hokejový šampionát. Čeští hokejisté se připravují na klíčové zápasy ve skupině mistrovství světa. Čeká je náročný program. Hned zítra federální derby proti Slovákům, i proto včera dostali hráči volno. Pravidelné informace ze světového šampionátu ve Švýcarsku přináší náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ve čtyřech zápasech Češi uhráli 10 bodů a včera sbírali síly na další 3 utkání ve skupině. Už v sobotu hraje parta kolem kapitána Romana Červenky se Slováky. V pondělí s Norskem a skupinu uzavřeme úterním soubojem proti Kanadě. Ve čtvrtek pak odstartuje play-off, ve kterém doufejme znovu nebudeme chybět. Kromě hokeje se bude hrát i fotbal, a sice poslední kolo nadstavby šance ligy. A bezesporu nejsledovanější zápas se odehraje v sobotu od 14 hodin na pražské Julisce, kde Dukla přivítá ostravský Baník. Definitivně se tak rozhodne, kdo skončí poslední a spadne do druhé ligy. Dukle stačí k záchraně i remíza. Baník musí bezpodmínečně vyhrát.
2: Signály ze sportu.

Přeju vám krásný pátek se Signál rádiem. Před námi je slunečný den, bude většinou jasno nebo polojasno, jenom na horách se může objevit nějaká oblačnost a případně ojedinělá přeháňka. Maxima dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů. Letní teploty nám nabídne nadcházející víkend. V sobotu i v neděli bude jasno nebo polojasno. Teploty v sobotu vystoupí na 24 až 28 stupňů. V neděli bychom se mohli dotknout i tropické třicítky a pozor, v pondělí a v úterý předpokládají meteorologové dokonce až 31 stupňů Celsia. Tak se připravme na příchod pravého léta.

0: vlnách Signa Rádia to pěkně roztáčela kapela Elo, kterou za chvíli vystřídají Ricky Opovery, a protože je před námi víkend, přichází kolega Honza Nevrátil s několika tipy na akce, které se odehrají v našem hlavním městě.
1: Hezký den, moje víkendové pozvánky začneme třeba na Pražském hradě, kde se na sobotu chystá dětský den. Společně s kočkou Mickou se tady otevře všem malým i velkým návštěvníkům svět fantazie, pohádek, dobrodružství a také radosti. Festival Open House Praha opět otevře některé běžně nepřístupné prostory. Za zmínku stojí určitě možnost návštěvy a prohlídky budovy Ministerstva dopravy nebo starého Královského paláce na Pražském hradě. Vydat se můžete i do pražské zoologické zahrady. Ta připravila oslavu světového dne želv. Těšit se tak můžete na seznámení s jednotlivými želvami, komentovaná krmení a také na tradiční cyklus přednášek nebo chovatelskou poradnu. A slavit se bude i na pražském Žižkově. Ten si připomíná 145. výročí povýšení na město. Chystají se tu například jízdy historickou tramvají. A končíme na Praze 10, která připravila další ročník legendárního pouličního festivalu Korzo Krymská. V ulici, která je plná barů, restaurací, obchodů a dílen, se můžete zastavit v sobotu. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám krásný pátek se Signál rádiem. Jestli ještě nemáte plány na zítřek, pak mám zajímavý tip. Dopravní podnik města Brna chystá oslavu 80. výročí od zahájení lodní dopravy na Brněnské přehradě. Bohatý program, který se bude konat v přístavišti v Bystrci, teď přiblíží mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
1: V sobotu 23. května se od 11 do 21 hodin návštěvníci můžou těšit na krátké plavby po jezeře zdarma. Otevřený bude celý areál lodní dopravy, včetně hangáru s aktivitami pro děti. Svoji činnost a zásahy tady představí jednotky vodních záchranářů a poříční policie. Povodí Moravy nabídne prohlídky hráze Brněnské přehrady a děti si nemůžou nechat ujít určitě oblíbenou pěnovou párty. Součástí akce bude také rozsáhlá expozóna s technikou, modely lodí, vodoměrnou lodí nebo akváriem s rybami z přehrady. Celá akce je zdarma. Na akci a zpátky do města se bude možné dostat z centra Brna buď klasickými spoji, anebo také historickými a retrovozy dopravního podniku.
0: Během odpoledne nebudou chybět koncerty ani velká food and drink zóna, kde si můžete dát něco dobrého. O akci se další informace dozvíte i na našem webu signalradio.cz.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Takhle příjemně pohodově končí páteční ráno na Signal Rádiu s datem 22. května. Teď před 9. hodinou dospíval Michael Jackson a dorazila Lucka Sinková. Ahoj, Luci.
1: To je hezký, že předskokana viděla Michael Jackson.
0: Víš, to je velmi milé. Mimochodem, už jsi byla na filmu Michael.
1: Pořád ještě ne, vidíš. No, mám strašně práce, nestíhám chodit do kina, ale
0: to
1: musím
0: musíš napravit, protože teď jsem dostal informaci, že film Michael na celosvětových tržbách už oficiálně překonal neuvěřitelnou hranici 1 miliardy a 111 milionů dolarů. To je v přepočtu přes 23 miliard korun. Přičemž náklady na ten snímek byly 200 milionů, takže už 900 milionů dolarů je v plusu.
1: Tyjo, takhle bych chtěla vydělávat.
0: Jako, co se by nepovídat, prostě tenhle film překonal veškerá očekávání, všechny hejty, kritiků a tak dále, fanoušci to milují a myslím si, že oslovil i generace, které na Michaelovi nevyrůstaly na rozdíl od nás.
1: No, je to legenda, že jo? A já si myslím, že bude i dvojka, hodně se o tom mluví
0: bude,
1: a vypadá to
0: tak. To už je potvrzené, začne se natáčet letos, takže těším se na pokračování, protože ten příběh končí rokem 88 uprostřed turné Bad. Mimochodem v Las Vegas mají teďko půlnoc.
1: A proč to říkáš?
0: No, protože my končíme ráno, začíná nám dopoledne a v Americe jdou spát. Tam.
1: Já jsem chtěla znát tu souvislost.
0: Ne, jenom tak jako, já mám totiž tady v telefonu aplikaci ještě z doby, kdy jsem byl v Americe a abych měl přehled o tom, jak je u nás čas a jaký je tam, tak ono mi to ukazuje ty dva časy, Praha a Las Vegas, takže teď to vidím.
1: To já vím vždycky, když nám volá švagrová z Ameriky, že ta tam samozřejmě o 6 hodin jinak, takže to je taky všechno jako pomotaný a musíme ladit ty časy, abychom se vůbec byli schopní dohonit.
0: A ty teďko 3 minuty před půlnocí neseš zprávy.
1: Přesně. Vzpomínkovou akci v Brně narušily protesty, což se dalo čekat. Podrobnější budeme za chvilku. A světový pohár ve Špindlerově mlýně skončil hodně milionovou ztrátou. Tak o tom víc za okamžik taky.
0: A pak už Desireless, Patty Ryan anebo Hot Chocolate, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na dálnici D6 na 82. kilometru ve směru na Karlovy Vary a na D1 je na 144. kilometru ve směru z Prahy na Brno neprůjezdný jeden pruh kvůli nehodě dvou osobáků. Tady čekejte zdržení. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne přeje Lucie Sinková. Zástupci sudetských Němců i dvě z Vintonových dětí včera v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u 5. nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno. Na místě bylo zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících. Pokračuje David Macek, spoluzakladatel akce.
2: Já jsem v těchto dnech opravdu velmi rád, že žijeme ve svobodné demokratické zemi, kde lidé mohou pokojně vyjadřovat své názory, takže ať jsou vítáni.
1: Protesty se v Brně v rámci festivalu Meeting očekávají i v příštích dnech. Lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun, uvádí to Seznam zprávy. Lyžařský svaz teď příčiny zkoumá. Ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance budou dnes ve Švédsku řešit zejména přípravu na nadcházející červencový summit NATO v Ankaře. Budou tedy debatovat o navyšování obranných výdajů, na kterých se lídři spojeneckých zemí shodli loni v Hágu, ale také o posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku.
0: Co se děje v regionu?
3: Z věstníku veřejných zakázek plyne, že stavba tramvajové trati přes areál bývalého žižkovského nákladového nádraží má už vybraného zhotovitele. Trať v délce téměř 2 kilometry povede od křižovatky ulic Jana Želivského a Olšanská na sídliště Jarov a bude jí stavět sdružení firem Firesta Fischer, Pedasta a N plus N Litoměřice. Dopravní podnik za novou trať se 6 zastávkami zaplatí 699,2 milionu korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha se budou muset v zítřejším existenčním zápase proti Baníku obejít bez tří hráčů. Proč, to řekne sporták Petr Plintovič.
4: Kevin Prince Mila z pražské Dukly dostal trest za vyloučení v Teplicích na 4 zápasy. Kvůli červené kartě bude stát i Erik Hunal a za 8 žlutých bude pikat Daniel Kozma. Dukla tak půjde v klíčovém zápase v boji o záchranu proti Baníku bez tří hráčů. Pražanům stačí k záchraně bod. Ostrava musí vyhrát. Jejich vzájemný duel startuje zítra ve 14 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na Signál Rádio v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
5: S 9. hodinou pokračuje páteční vysílání Signál Rádia. Už jsem tady přeleštil hlavu v našem magneťáku, aby se nám do něj nezamotala páska. Za chvíli si z jedné z nich pustíme hit, který jste možná také kdysi měli nahraný. Proto nikam neodcházejte. Hezké začínající dopoledne vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Páteční dopoledne trávíte ve společnosti Signál Rádia. Myslím, že bychom si poslední pracovní den mohli zpříjemnit jednou nahrávkou, kterou tady máme na magnetofonové pásce.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes opět míříme do slavné éry 80. a pustíme si německou eurodisco královnu Patty Ryan a její hit z roku 1986 Stay With Me Tonight. Když se dobře zaposloucháte, možná, že vám bude trochu připomínat Modern Talking. Producenti totiž tehdy záměrně postavili aranže a syntezátorové linky tak, aby kopírovali úspěšnou tvorbu tohoto německého dua. S Patty Ryan tenhle hit udělal mezinárodní hvězdu, a to obzvlášť v Asii, kde bořila hitparády od Japonska až po Jižní Koreu. Tak si pojďme připomenout tenhle retro chytlavý klenot. Tady je Patty Ryan a Stay With Me Tonight.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Krásný pátek vám všem, kdo dnešek trávíte se Signál rádiem. Jsme na konci pracovního týdne, je čas zahodit za hlavu všechny starosti a užít si trošku romantiky a my vám s tím moc rádi pomůžeme. Jako každý pátek, také dnes večer se můžete těšit na pořad The Power of Love, tedy 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Budeme vám je servírovat od 9 večer až do 2 do rána. Jestli romantiku, tak jedině pořad The Power of Love tady u nás na Signál rádiu. Určitě si to dnes večer nenechte ujít.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Dopoledne nám na Signal Rádiu zpříjemnil Paul Young, chystá se tady Michal David a nebo Jesus Loves You, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který má pozvánku na dnešní podvečer a noc.
1: Dnes nás čeká tak trochu magická noc. Je to muzejní noc, akce pro popularizaci zařízení mapující historii. Je to možnost se také dostat dovnitř za tmy. Většinou se dveře zaklapnou v 5 odpo a kdo pracuje přes den, nemá šanci ho navštívit. Takže buďme rádi, že s tímto nápadem přišli v roce 1997 v Berlíně. Do Prahy se tato novinka dostala v roce 2004. O 2 roky později Američané natočili film Noc v muzeu. V Brně už to měli před týdnem a Praha vše uzavírá 13. června. Ovšem vlna se valí Moravou a Čechy postupně. Součástí dnešního programu Noci muzeí je i samostatná cesta mezi jednotlivými místy. Například pod Ještědem jedou historické autobusy a tramvaj na trase mezi Libercem, Vratislavicemi a Jabloncem nad Nisou. Mladé Boleslavy budou busy, erťáky, jezdit mezi Škoda muzeem, Staroměstským náměstím a letištěm, kde se bude křtít letoun Kuň Karlo z roku 1926, jehož originál visí v Národním technickém muzeu. Prima noční zážitky přeje Luboš Dvořák.

0: Na Signál Radio nám právě zpívali Bonnie M. Blížíme se k 10. hodině, už máme připravené další čerstvé zprávy a po nich skupinu Berlin, Erasure a nebo kapelu Queen. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, doprava.
0: Nehoda se zraněním se stala na silnici 14 u Rychnova nad Kněžnou, dálnice D10 na 44. kilometru u Mladé Boleslavy, tady vás ve směru na Prahu zdrží nehoda a opatrně na D1, tady se bouralo na 41. kilometru ve směru na Brno. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy.
1: Signál Rádio, zprávy.
7: V pátek 22. května je s vámi Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura měl mít u výběru nového šéfa armády silné slovo. Nakonec ale neuspěl ani jeden ze 4 kandidátů, které premiérovi navrhl ministr obrany Jaromír Zuna. Premiér Andrej Babiš totiž proti jejich vůli prosadil generál poručíka Miroslava Hlaváče. Podle odborníků nemá Okamura ani SPD na chod resortu zásadní vliv. Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí nově prostřednictvím ministerstva financí zveřejňují, komu a v jaké výši poskytují příspěvky, náhrady, peněžní dary a zápůjčky ze svých rozpočtů, včetně příjemců z řad nestátních neziskových organizací. Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů, tedy přes 2 miliardy korun. Včera to podle agentury Reuters prohlásil ministr zahraničí USA Rubio. Spojené státy pomoc podmínily významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně důvěryhodná charitativní organizace.
1: Co se děje v regionu?
8: Metropolitní plán, který čeká na schválení pražskými zastupiteli, plánuje zachovat vesnický duch v některých částech metropole. Jde o části, kde dodnes stojí malé původní domky, například o staré části Kunratic, Stroji, Libně nebo Tiché Šárky. Podle plánů je možné takové lokality zastavit pouze domy, které budou dotvářet charakter takových původních míst. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
7: Bajkerka Barbora Bukovská skončila třetí v short tracku juniorek na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. 17-letá reprezentantka bude v neděli na Vysočině obhajovat ve své kategorii loňské prvenství v olympijské disciplíně cross country. Nestačila jen na vítěznou Švýcarku Grossmanovou a taky Američanku Velmajerovou.
1: Signál Rádio počasí.
7: Dnešek bude jasný až polojasný. Během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
0: Páteční vysílání Signál Rádia si užíváte také po 10. hodině. Dnes je 22. května. Přesně před 7 lety to byl den, kdy vstoupil do kin hudební biografický film Rocketman, který mapuje život zpěváka Eltona Johna. Ale zajímavostí z hudební historie stojí za připomínku více, proto další přidáme už za pár minut. Zůstaňte dál se Signál Rádiem, jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Páteční dopoledne trávíte se Signa Rádiem. Je čas podívat se do hudební historie 22. květnového dne. Některými momenty nás provede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Start nám dnes obstará švédská skorosourozenecká čtveřice Ace of Base. 22. května 1993 zaznamenala svůj první hit number one ve Spojeném království díky skladbě All That She Wants. Píseň vedla pořadí singlů v dalších více než 10 zemích, včetně Kanady.

Jako další je tu 22. den měsíce května v roce 2017, který žel přinesl tragickou událost. Jen pár minut po skončení show Ariany Grande v Manchesteru odpálil sebevražedný útočník nálož. Otřesená americká zpěvačka pouhé 2 týdny poté uspořádala na tamním fotbalovém stánku Old Trafford koncert One Love Manchester, na němž vystoupili její hvězdní kolegové. Mimo jiné Black Eyed Peas, Coldplay, Katy Perry, Robbie Williams nebo Liam Gallagher z Oasis. Během koncertu a v hodinách po něm přistálo na účtu britského Červeného kříže přes 10 milionů liber na pomoc obětem a jejich rodinám.

0: fly.
1: Na závěr míříme do kina. Důvod je ten, že před 6 lety měl v těch amerických premiéru životopisný film o legendárním Eltonu Johnovi. Velšský herec Taron Egerton si následně za Rocketmana vysloužil zlatý

0: Přeju hezký poslech Signál rádia, jestli se rádi díváte na filmy a seriály a nechcete být u toho rušení reklamou a jestli taky toužíte mít náš rádiový hrneček, pak se vám vyplatí v příštím týdnu s námi vstávat. Čeká nás totiž hraní soutěž o roční předplatné na Prima Plus a hrneček přidáme jako bonus. Hrát budeme starou známou jednoduchou kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. Mimochodem, ode dneška můžete na Prima Plus sledovat nový krimi seriál Inspekce ze zákulisí Generální inspekce bezpečnostních sborů s Vojtou Dykem v hlavní roli. Detaily najdete na našem webu signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádi.

0: Gibson Brothers, Kesera mi vída ve 10:45 na Signa Rádiu. Hit, který úplně navozuje letní atmosféru. Myslím, že to navozuje úplně tu správnou atmosféru k tomu, co vidíme za našimi okny. Lukáš Frélich přišel do studia, vítám tě tady. Ahoj.
1: Krásné dopoledne.
0: No, před námi je víkend, který má nabídnout skutečně už letní hodnoty. Tak máš nějaké plány?
1: Mám plány, rád bych se podíval někam do přírody, ideálně k vodě. Teď nemyslím úplně na koupačku, ale někde, kde prostě pohltám ty sluneční paprsky, bude tam klid a naseju energii.
0: A pozor na klíšťata,
1: pozor
0: těch
1: na
0: bude
1: klíšťata.
0: Trošku víc.
1: To je pravda.
0: Tak jo, přátelé, užijte si víkend podle vašich představ, ať je prosluněný a já se na vás budu těšit zase v pondělí v 6 ráno. Dál už pokračuje Lukáš, ahoj.

0: Za 2 minuty bude 11 hodin, hezké páteční dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Nick Kershaw, kapela U2 nebo Pet Shop Boys, to nejlepší z 80. let, budeme hrát. Teď už zprávy s Lucí Sinkovou a taky info z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na pražském okruhu 18. kilometr ve směru k dálnici D7. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh. V něm je nehoda 2 osobních vozidel, blokují dopravu. Nárazově se očekává zdržení. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové dopoledne ze Signál Rádia přeje Lucie Sinková. Jsou tu další zprávy. Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. GIBS o tom dnes informuje v tiskové zprávě. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabízí zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích. Funkce předsedy americké centrální banky se právě v tuhle chvíli ujímá Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě jej do úřadu uvádí americký prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank na světě sám vybral.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město společně s Pražskou vodohospodářskou společností zajišťuje další etapu vybudování protipovodňové ochrany na stokové síti v oblasti Karlína. Součástí je výstavba i retenční nádrže o objemu 6 000 metrů krychlových, která posune ochranu Prahy před povodněmi na novou úroveň a je v tuto chvíli ve fázi stavby pilotových stěn, pažení pro výkop stavební jámy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se z 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, se kterým se utkají zítra. 3 body za gól a 2 asistence si připsal útočník Oliver Okuliar. Dánové, kteří loni na mistrovství doma v Hedningu a ve Stockholmu dosáhli na historické čtvrté místo, ani na čtvrtý pokus nebodovali.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Je před námi doslova letní víkend. Více ví Dagmar Honcová.
3: V neděli naměříme letošní první třicítku. Teploty se budou pohybovat vysoko, v sobotu se zastaví v maximech na 28, v neděli až na 31 stupních Celsia.
1: A po zprávách a po počasí opět v rytmu 80. let.
0: Signál Rádio.
4: 3 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli se budeme věnovat pivu a taky mám pro vás překvapení, které určitě oceníte. To vše následujících 60 minut. S vámi Lukáš Frelich a teď i Holly Johnson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

YouTube, teď s námi na Signál Rádiu. České a moravské minipivovary loni uvařili 383 000 hektolitrů piva, meziročně o 8 000 hektolitrů méně. Víc

0: prozradí prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.
1: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
0: Celkem tak v České republice aktuálně působí 520 minipivovarů. Podle statistik z loňského roku se u nás vypije 121 litrů piva na osobu za rok, což je momentálně na historickém minimu.

0: Hand in Hand a single, který nás hodně bavil. S námi se vstávat vyplatí zvlášť příští týden, kdy se nám vrátí naše kvízová hra Ano nebo ne. Na vás bude tipnout si správnou odpověď a za ní dostanete hned dvě ceny na jednou. Získáte předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus Premium na celý rok a k tomu vám ještě přidáme náš krásný rádiový hrneček. Víc podrobností najdete u nás na webu signalradio.cz a v pondělí ráno vám budu držet palce.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Look deep into the April face. The change has clearly taken place.

0: Laura Branigan, chvilku před polednem na Signál Rádiu. Za moment London Beat, Donna Summer nebo Stevie Wonder. Teď už zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte na Praze 5 ve Strakonické ulici mezi Barandovským mostem a Zlíchovským tunelem. Tady je nehoda a uzavřeny dva jízdní pruhy. V místě se vytváří kolona. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. When I

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční poledne přeje Lucie Sinková. Policie obvinila z vraždy mladíka, který včera zaútočil na dívku v blízkosti střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Těžce zraněná studentka školy po převozu do nemocnice zemřela. Vzhledem k věku mladíka i oběti, policie nebude poskytovat další informace. A policie teď pátrá po mladém muži, který se podle ní pohybuje po Přelouči a vzhledem k tomu, že by u sebe mohl mít sekáček, může být nebezpečný. Lidé by se ho neměli snažit zadržet, ale okamžitě volat na tísňovou linku 158. Finanční správa ve spolupráci s celníky zabavila 500 kusů elektroniky v hodnotě 3 milionů korun společnosti podezřelé zkrácení daně při dovozu zboží na český trh. Pokud firma dlužnou daň neuhradí, zabavené zboží prodá finanční správa v aukci a výtěžek využije k uhrazení dlužné daně. Němečtí poslanci včera jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Po zprovoznění by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Jeden člověk přišel o život a 7 dalších utrpělo vážná zranění při výbuchu v petrochemickém závodě MOL na východě Maďarska. Oznámil to tamnější premiér.
0: Co se děje v regionu?
2: S prudkým nárůstem intoxikací HHC, syntetickými kanabinoidy a psychoaktivními cukrovinkami se v poslední době setkávají pražští záchranáři. Zatímco v roce 2023 vyjížděli k přibližně 500 případům, loni jejich počet překročil 1000. Letos za první čtvrtletí řešili více případů než za celý rok 2023. Za nárůstem stojí hlavně elektronické cigarety a krom dalšího také psychoaktivní cukrovinky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Povolání tří nováčků na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe je podle trenéra české fotbalové reprezentace Miroslava Koupka signálem pro všechny mladé hráče. Měli by cítit, že mají stejnou šanci, jako například Hugo Sochůrek nebo Alexandr Sojka. K důvodům pozvání Sochůrka ze Sparty do širší reprezentační nominace Koubek uvedl.
3: Je to takový hráč, který se trošku vymyká ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají, a ukazuje to ve Spartě. Sparta s tím nemá problém. Měl jsem vidět v té konfrontaci s tou větší evropskou intenzitou, jak byli vypadat. Jo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: O víkendu budeme potřebovat sluneční brýle a také opalovací krémy s vysokým faktorem. Pokračuje Dagmar Honcová.
4: V neděli naměříme letošní první třicítku. Teploty se budou pohybovat vysoko, v sobotu se zastaví v maximech na 28, v neděli až na 31 stupních Celsia.
1: Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Signál Rádio. 12:03, dobrou chuť k obědu. Za moment přijde řeč na domácí úklid, přidám jednu skvělou vychytávku. K tomu budeme hrát to nejlepší z 80. let. Na start opus, hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Za pár hodin odstartuje víkend a možná už dnes odpoledne u vás začnou nějaké ty domácí práce. A pak najednou přijdete k lednici, otevřete ji a zjistíte, že se z ní vyne nějaký úplně neideální odér neboli zápach. Tohle z toho i věčný boj, děje se to absolutně všude ve všech rodinách. A co je hodně důležité, málo věcí funguje na to, aby se vám podařilo takové nepříjemnosti zbavit. Kromě takových těch babských rád, jako je třeba ocet, si představte, že nově pomůže umístit roli toaletního papíru právě do lednice. Může tam zůstat klidně i několik týdnů, ideálně maximálně 4, protože právě toaletní papír díky své vysoké absorpční schopnosti dokáže pohlcovat skvělé pachy, je účinnější než třeba ocet nebo cibule a vaše lednice bude svěží bez zápachu. Můžete to vyzkoušet, já jsem viděl hned několik videí, několik návodů a zřejmě to opravdu funguje. Tak se toho nebojte, jedna rulička vás za stolik nestojí a uvidíte, že vaše lednice bude jako nová.

0: velká ikona z 80. a Freddie Mercury. Pokud patříte mezi milovníky historie, tajemna a třeba i trochu bádání, v tom případě si za chvíli přijdete na své, pozvu vás na archeologickou procházku. Do té doby budeme hrát to nejlepší z 80. let, připravené Madonna, Lionel Richie a nebo třeba F.R. David na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: V pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Zajímavá lokalita na Vyškovsku se chystá odkrýt svoje tajemství. Zapojte se do bádání i vy. Pozvánku do středověku má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Milovníky historie, tajemna a bádání i záhad jistě potěší archeologická procházka s Eliášem Urbanem, která se koná v sobotu na hrádku Stagnov. Letošní trasa zavede návštěvníky na známou lokalitu s reliéfními zbytky hrádku Stagnova, kde se v posledních letech podařil zcela nečekaný objev. Součástí vycházky bude i návštěva zaniklé vsi, středověkého hrádku a také nově objevené pravěké lokality, umístěné ve svahu místního kopce. Opět se můžete těšit na barvitý výklad, doplněný řadou plánků a fotografií nálezů v lokalitě. Délka vycházky jsou asi 4 kilometry. Sraz účastníků je v sobotu ve 14.45 na křižovatce u loveckého zámečku Trojerstein v Richtářově. Vycházka potrvá asi 2,5 hodiny a opět skončí v Richtářově. Zpáteční spoj do Vyškova jede poté v 17.25. Vycházku pořádá spolek Drnka a knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Luděk Savana Urbánek, Vyškov.

0: Asylum, minutku před 13. hodinou. Hezký pátek přes Signál Radio a to nejlepší z 80. budeme hrát za moment. Připraveni jsou Eruption, Milli Vanilli nebo třeba zpěvačka Sandra. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 23. kilometr ve směru k dálnici D7. Je to vlastně nájezd na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem. Počítejte s nárazovým zdržením. Další komplikace je potom ve Slivenci, konkrétně v ulici k Homolce. Tady je nehoda osobního vozidla. Jezdí se jedním jízdním pruhem. Tady počítejte taky s nárazovým zdržením a hlavně jeďte opatrně.
1: Chcete mít Signál Radio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Radio rozdává samolepky, tak si o ně napište.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
5: Když slyšíš tohle...

0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční odpoledne, je 22. května a zprávy pro vás má Lucie Senková. Za první čtyři měsíce letošního roku soudy v České republice vyhlásily 255 firemních bankrotů, což je meziroční nárůst o 6% a nejvyšší počet od roku 2019. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447, meziročně o 18% víc. I v tomto případě jde o nejvyšší počet od roku 2019. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Hygienici tak nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Dodejme, že výskyt záškrtu je v naší republice velmi vzácný. Prodej piva v hospodách a dalších podnicích za poslední rok klesl zhruba o 5%, alespoň to vyplývá z dat pokladního systému Dotykačka. Zároveň klesá podíl piva na celkových tržbách gastronomických podniků. Ředitel tržního a datového výzkumu Dotykačky Vladimír Sirotek k tomu říká.
2: Vlastně výzkumy hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva, naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru a tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město letos plánuje uvolnit celkem 474,5 milionu korun formou účelových dotací pro městské části. Ty je využijí například na výstavbu nového objektu léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 a nebo na učitelské byty v Praze 13. Nejvyšší dotaci ale spolkne novostavba domu s pečovatelskou službou v Řepích. Ta je ve výši 100 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Předvečer dnešního finále francouzského fotbalového poháru vyvolala zhruba stovka fanoušků Nice v ulicích Paříže hromadnou rvačku. Při níž bylo zraněno 6 lidí, jeden vážně. Policie zadržela 65 osob. U fanoušků našla nože, kukly a další zbraně. Nice se dnes od 21 hodin utká o francouzský pohár s Lánem. Utkání je považováno za vysoce rizikové a dohlížet na něj bude přes 2000 policistů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: O víkendu budeme potřebovat sluneční brýle a také opalovací krémy s vysokým faktorem. Pokračuje Dagmar Honcová.
4: V neděli naměříme letošní první třicítku. Teploty se budou pohybovat vysoko, v sobotu se zastaví v maximech na 28, v neděli až na 31 stupních Celsia.
1: Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Nejprestižnější česká fotosoutěž zná své vítěze. Jednoho z nich jsme vám představili dnes ráno a za moment si ho připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tom Petty teď s námi na Signál Rádiu. Je velmi důležité probudit se s dobrou náladou a pozitivně. Dobrou zprávu přinesl hned ráno Jirka Svoboda.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu. Snímek Prachová koupel fotografa Vojtěcha Lukáše zvítězil v jedné z kategorií soutěže Czech Nature Photo. Ocenění v nejprestižnější české fotografické soutěži přírody získal za záběr zubra evropského z Milovické rezervace velkých kopytníků, který v zapadajícím slunci provádí takzvanou koupel v oblacích prachu. Dalibor dostal ze společnosti Česká krajina, která má rezervaci na starosti, k tomu říká.
3: Fotografie zubrů a dalších velkých kopytníků jsou od začátku klíčovou součástí našeho projektu. Dokáží přibližovat veřejnosti nejenom to, jak jsou velcí kopytníci krásní, ale i to, jak dokáží proměňovat naši přírodu k lepšímu.
2: A já ještě dodám, že oceněné záběry i další snímky českých fotografů přírody budou vystavené v Tereziánském křídle Pražského hradu do 13. září letošního roku.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: kapela Gentour, posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1989 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Zazní Falco, Cher nebo třeba Freddie Mercury zahraje.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která má docela vtipný příběh. Sám interpret Richard Marx totiž přiznal, že píseň Angelia je v podstatě okopírovaný single rockové kapely Def Leppard. O dva roky později právě tahle formace přiznala, že jejich nový hit je okopírovaná skladba Angelia. Takže mezi interprety to bylo 1-1 a Richard Marx z toho vyšel celkem dobře.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Los Lobos. La Bamba, 2 minutky před 14. hodinou. Tady je Signál Radio. Za moment Urge Overkill, taky Joe Cocker, nebo třeba Inexis. To nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky doprava.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D6, 33,5 km. Tady je nehoda ve směru na Karlovy Vary. Počítejte s uzavřenou dálnicí zhruba do 16. hodiny a jeďte jinudy. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 2 odpoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Asi 200 lidí dnes dopoledne protestovali na brněnském výstavišti proti sjezdu sudeckých Němců, který v Brně potrvá do pondělí. Akci s názvem Němá barikáda pořádá KSČM. Demonstranti postavili symbolickou barikádu z krabic, polepených historickými fotografiemi a mapami Sudet, které měly připomenout oběti druhé světové války. Protestující se také dostali do slovního konfliktu s mužem, kterého označili za provokatéra. Přes 6,5 tisíce snímků se letos pokusilo dostat do výběru nejlepších fotografií Mléčné dráhy. Poslali je astrofotografové z 15 zemí světa. Organizátoři soutěže už zveřejnili oceněné snímky. Často je na nich naše galaxie zachycená v kontextu nějakého jiného přírodního jevu, ať už jsou to roje meteorů, hejna světlušek nebo noční bouře. Evropská unie dočasně na jeden rok zrušila dovozní cla na některá dusíkatá hnojiva používaná v zemědělské produkci v EU. Jde zejména o močovinu a amoniak. Opatření se nebude vztahovat na produkty dovážené z Ruska a Běloruska.
0: Co se děje v regionu?
2: Dotaci ve výši 293 milionů korun od Státního fondu životního prostředí získalo hlavní město na projekt rekonstrukce a také dostavby průmyslového paláce. Jde o finance, které budou využity na zlepšení energetické účinnosti jedné z významných pražských budov. Praha do obnovy levého křídla a dostavby paláce investovala zhruba 3,3 miliardy korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají další zápas na mistrovství světa zítra proti Slovákům. Sledovat ho bude i Petr Plintovič.
3: Čeští hokejisté včera dostali před náročným programem volno. Zítra odpoledne se střetnou ve federálním derby se Slováky. V pondělí hraje český výběr s Norskem a skupinu uzavřeme v úterý večer soubojem proti Kanadě. Ta se včera nečekaně natrápila s Norskem. Jamorové listy vyhráli 6-5 až v prodloužení.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Víkendové počasí má v malíku meteoroložka Dagmar Honcová.
4: V neděli naměříme letošní první třicítku. Teploty se budou pohybovat vysoko, v sobotu se zastaví v maximech na 28, v neděli až na 31 stupních Celsia.
1: Zprávy na Signál Rádio zase za hodinu, teď to nejlepší z osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: 14 hodin, 4 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám Weather Girls. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Joe Cocker teď s námi na Signál rádiu. Dnes si připomeneme den, kdy velmi oblíbená dívčí formace zamířila na výsluní se svým singlem. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Start nám dnes obstará švédská skorosourozenecká čtveřice Ace of Base. 22. května 1993 zaznamenala svůj první hit number one ve Spojeném království díky skladbě All That She Wants. Píseň vedla pořadí singlů v dalších více než 10 zemích, včetně Kanady, Austrálie a Itálie. Za velkou louží pak zastavila na druhém místě a stala se jednou z nejprodávanějších nahrávek celého 93. roku.

Jako další je tu 22. den měsíce května v roce 2017, který žel přinesl tragickou událost. Jen pár minut po skončení show Ariany Grande v Manchesteru odpálil sebevražedný útočník nálož. Otřesená americká zpěvačka pouhé 2 týdny poté uspořádala na tamním fotbalovém stánku Old Trafford koncert One Love Manchester, na němž vystoupili její hvězdní kolegové. Mimo jiné Black Eyed Peas, Coldplay, Katy Perry, Robbie Williams nebo Liam Gallagher z Oasis. Během koncertu a v hodinách po něm přistálo na účtu britského Červeného kříže přes 10 milionů liber na pomoc obětem a jejich rodinám.

0: fly.
1: Na závěr míříme do kina. Důvod je ten, že před 6 lety měl v těch amerických premiéru životopisný film o legendárním Eltonu Johnovi. Velšský herec Teron Egerton si následně za Rocketmana vysloužil Zlatý glob.

0: Takhle hraje Signál Radio a Glenn Medeiros. Oslava dne želv, dětský den na hradě nebo návštěva jindy nepřístupných budov. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně, pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky, Bad Boys Blue, Whitney Houston nebo skupina ABBA. Tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.

0: Za 2 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Víkend je tady a opět nám nabídne spoustu akcí. Tradiční výběr těch pražských dodá Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje víkendové pozvánky začneme třeba na Pražském hradě, kde se na sobotu chystá dětský den. Společně s kočkou Mickou se tady otevře všem malým i velkým návštěvníkům svět fantazie, pohádek, dobrodružství a také radosti. Festival Open House Praha opět otevře některé běžně nepřístupné prostory. Za zmínku stojí určitě možnost návštěvy a prohlídky budovy Ministerstva dopravy nebo starého Královského paláce na Pražském hradě. Vydat se můžete i do pražské zoologické zahrady. Ta připravila oslavu světového dne želv. Těšit se tak můžete na seznámení s jednotlivými želvami, komentovaná krmení a také na tradiční cyklus přednášek nebo chovatelskou poradnu. A slavit se bude i na pražském Žižkově. Ten si připomíná 145. výročí povýšení na město. Chystají se tu například jízdy historickou tramvají. A končíme na Praze 10, která připravila další ročník legendárního pouličního festivalu Korzo Krymská. V ulici, která je plná barů, restaurací, obchodů a dílen, se můžete zastavit v sobotu. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: M People, za 2 minuty bude 15 hodin, krásné páteční odpoledne. Za chvilku znovu to nejlepší z 80. let, třeba Belinda Carlisle, R.E.M. nebo Roy Orbison. Teď už Lucie Koldová chystá další zprávy a já ještě přidám info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Stále pozor dejte na komplikaci na dálnici D6 na výjezdu z Prahy ve směru na Karlovy Vary, 33,5 km. Tady je komunikace úplně uzavřená z důvodu velké dopravní nehody. Jeďte jinudy a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio.
1: 3 minuty po 15. hodině je s vámi Signál Rádio, kde za chviličku se budeme bavit o takovém zvláštním sportu. Hlavním tématem budou šachy. Do té doby hrajeme to nejlepší z 80. Susan Vega na start, hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ta Linda Karla je teď s námi na Signál Rádiu. Milujete šachy, ale uvědomujete si, že při jejich hře fyzickému pohybu moc nedáte? A už jste slyšeli název Diamond Chess? To je velmi trendy a populární disciplína. Šachovnice s figurkami je totiž připevněna na dně bazénu a vy se musíte ponořit a odehrát tah na jeden nádech. V Polsku se dokonce nedávno konalo mistrovství a tahle ta disciplína nebo tahle forma hry šachů je stále čím dál tím víc oblíbenější a oblíbenější, protože se právě kromě mozkové aktivity připojuje i ta fyzická. Tak až nebudete mít nápad, co s kamarády dělat, můžete to vyzkoušet i u nás.

0: pohodové rytmy 80. let, to je Michael Jackson. Jelikož víkend začíná, tak vám prozradím, co pro vás chystáme na sobotu. Kromě tipů a informací, kde se co děje, se taky přihlásí úderem 18. hodiny o slovo kolega Martin Hovorka a tady je na co se těšit. V signálech světových hitparád vás tentokrát vezme do amerického žebříčku roku 1986. Takže udělejte si v sobotu večer čas, vzpomínky určitě budou stát za to.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: CC Catch za 5 minut, 3:15. Doufám, že v práci už to máte takzvaně za pár. Krásné páteční odpoledne. Se mnou ve studiu taky nachystán kolega Lukáš Bláha. Čau.
1: Ahoj, dobré odpoledne. Dneska, nevím, jestli si to zaznamenal, Den mezinárodní biologické rozmanitosti.
0: Ano, zaznamenal jsem to. Máme to tady v kalendáři. A k tomu hned pod tím je napsáno kvete dub.
1: Tak. Te, ne, já jenom, že takhle, když jsem vyšel do ulic, tak tam biologická rozmanitost, já jsem ji tam viděl dost.
0: Já si myslím, že v našem hlavním městě ano, je to hodně rozmanité.
1: Přesně tak.
0: V dalších velkých městech po republice taky.
1: Taky, přesně, tam si
0: užijete. A já přemýšlím, jak bychom to mohli oslavit.
1: No, já myslím, že večer při pátku by se určitě něco našlo, ne?
0: Určitě, tak nějaký třeba zapálení starých kamen.
1: Ano.
0: Busty.
1: Já myslím, zapálení starých smluv.
0: Jo, takhle, no tak to by šlo taky, tak samozřejmě. Každopádně Lukáš Bláha dál s vámi po 16. hodině, já se pro dnešek loučím, užijte si báječný víkend, bude slunečno a teplo a těším se na vás v pondělí v 11 dopoledne.

0: Michael Bolton na Sweateru Signálu dostal ještě blíž 16. hodině. Bude tady za 4 minuty, dáme si tak čerstvé zprávy s Luckou Koldovou a po nich, jak jinak než opět 80. Tentokrát Queenie, Fleetwood Mac a nebo Wham.
1: Signál rádio, doprava.
0: A taky míříme na silnice, D1, 207 km ve směru na Prahu, osobní auto srazilo zvěř. Na dálnici D1 zůstáváme 148 km rovněž ve směru hlavní město, došlo zde ke střetu nákladního vozidla s osobním. No a potom v Praze, mezi ulicemi Karlovarskou, Možného a Drnovskou, směr D6, tak tam v pravém jízdním pruhu a částečně v levém jízdním pruhu zavazují nákladní auto s osobním po nehodě a ještě havárie v metropoli v ulici k Barandovu směrem z centra. A to je hromadná nehoda hned 6 osobních vozidel, tak jestli můžete tomuto místu se raději vyhněte. Šťastnou cestu.

0: až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Signál Rádio, zprávy.
4: Příjemné odpoledne, máme pátek 22. května a od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme si společně projít události, které dnes rezonovaly Českem i světem. Dva lidé v osobním autě, do kterého narazilo kolo jiného auta, zemřeli dnes odpoledne při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Záchranáři mají v péči ještě zraněnou ženu. Dálnice ve směru na Karlovy Vary mezi exity Nové Strašecí a Řevničov je uzavřená. U nehody zasahují složky integrovaného záchranného systému. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 42 korun a 8 desetin haléře, což je o 23 haléřů méně než dnes. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. Novinářům to dnes po návštěvě státního výrobce výbušnin a střeliv řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explozii se podle něj extrémně daří. Zpětinásobnila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba na splnění závazků vůči NATO.
3: Co se děje v regionu?
5: S prudkým nárůstem intoxikací HHC, syntetickými kanabinoidy a psychoaktivními cukrovinkami se v poslední době setkávají pražští záchranáři. Zatímco v roce 2023 vyjížděli k přibližně 500 případům, loni jejich počet překročil 1000. Letos za první čtvrtletí řešili více případů než za celý rok 2023. Za nárůstem stojí hlavně elektronické cigarety a krom dalšího také psychoaktivní cukrovinky. Honza Navrátil, Praha.
4: Sport. Fotbalisté Dukly Praha se budou muset v sobotním existenčním zápase proti Baníku obejít bez 3 hráčů. Proč? To řekne sporťák Petr Plintovič.
6: Kevin Prince Mila z pražské Dukly dostal trest za vyloučení v Teplicích na 4 zápasy. Kvůli červené kartě bude stát i Erik Hunal a za 8 žlutých bude pikat Daniel Kozma. Dukla tak půjde v klíčovém zápase v boji o záchranu proti Baníku bez 3 hráčů. Pražanům stačí k záchraně bod. Ostrava musí vyhrát. Jejich vzájemný duel startuje zítra ve 14 hodin.
3: Signál Rádio, počasí.
4: Dnes převažuje jasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 21 až 25 stupni. Zítra ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit krupovitá oblačnost. K večeru se většinou vyjasní a nejvyšší denní teploty budou mezi 21 až 26 stupni, v Čechách až 28, v 1000 metrech na horách kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů Celsia. A to je z aktualit vše. Pokračujeme v programu Signál Rádia. Krásné páteční odpoledne.
3: Signál Rádio.
7: A to vám ve vysílání venčuje 3:16, už i Lukáš Bláha a já vás brzy přesvědčím, že chytrý může být nejen mobilní telefon, ale taky takový fotbalový míč. Na detaily si počkejte, zatím jsou tu Wem, hezký den.
3: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si páteční odpolední signál, samozřejmě v hlavní roli je teď hokejový šampionát, ale pojďme na chvilku za fotbalem, já to hned osvětlím proč. Sami si to v duchu klidně spočítejte, kolik věcí potřebujete denně nabít, patří mezi ně už naprosto běžné věci jako telefon, hodinky, někteří jsou dál, když dobíjí automobil. Ovšem fotbalový míč, který je nutné nabíjet před zápasem, to tu ještě nebylo. Jenže letošní mistrovství se to ukáže, že i tak tradiční sport, jakým fotbal bezesporu je, se čím dál víc mění v technologickou disciplínu. Míč určený pro šampionát totiž nebude jen obyčejnou koženou koulí, ale chytrým zařízením se senzorem uvnitř. Data z něj se budou různě kombinovat s údaji z 12 kamer rozmístěných po stadionu, které sledují nejen míč, ale i každého hráče. Právě ta pak poslouží například pro posuzování offsideů nebo situací na brankové čáře. Jinými slovy, chytrý míč by měl pomoci tam, kde lidské oko často nestačí a kde rozhodují centimetry, někdy možná i milimetry. Nadcházející fotbalový mundiál poprvé v historii přivítá 48 celků, což možná pomohlo i našemu nároďáku se na něj po 20 letech dostat. A může být i lépe, protože Mezinárodní fotbalová federace FIFA dneska oznámila, že v roce 2030 by ráda nabobtnala počet týmů až k 70. Jak říkal Zimmermann?
1: A není to málo, Antone Pavloviči?

0: odpoledního signálu Erasure Stop. Jen na malou chvilku zastavujeme ty největší osmdesátkové hity, ale už brzy se těšte, že pojedeme s týmem nebo Chrisem Isaacem. A pokud vám zatím chybí nápady, kam vyrazit během blížícího se víkendu, který má být se do počasí opravdu velmi povedený, pak navštivte náš web signalradio.cz pod záložkou aktuality, tak ty už nechám na vás, ale aktuality, těch tam najdete spoustu a spoustu typů, mimo jiné o dětském dni, který otevře brány Pražského hradu. Dobré odpoledne.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

vítáme společně pátečním odpolednem na Signálu a jméno Elon Musk asi netřeba extra představovat, veleúspěšný podnikatel, který mimo jiné koupil společnost Twitter a přejmenoval ji na X a právě dnes na ní napsal, že jiná sociální síť Instagram je pouze pro holky, respektive ženy. Spustil tím lavinu dohadu, zda se to zakládá na pravdě. Ať už jste jakékoliv pohlaví, budeme rádi, když náš Instagram navštívíte a za necelých 20 minut si taky nenechte ujít naše aktuální zprávy. Pěkný poslech.

0: Eddie Blue Something vám ze Signálu, sice s hodně opožděnou snídaní, ale přáli krásné páteční odpoledne. Za 2,5 minuty je tedy 18. hodina, to znamená, že si dáme aktuální zprávy v podání Lucky Koldové, no a potom New Order, ABBA, anebo Double, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem zjistíme, jak to jezdí. Nehodu máme v Praze, a to hned 4 osobních vozidel v Dobříšské ulici ve směru Barandovský most. Zůstává tam neprůjezdný levý pruh. Vemte to pokud možno jinudy. A na D11, 30. kilometr ve směru hlavní město, došlo ke střetu 2 osobních aut. Tak i v těchto místech raději nohu z plynu, ať už jedete kamkoliv, tak opatrně, má se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné odpoledne. V následujících minutách se podíváme na to nejdůležitější, co se právě teď děje doma i ve světě. Strávit letní dovolenou v tuzemsku plánuje 77% Čechů. Oproti loňsku je to o 12% více. Naopak podíl těch, kteří chystají dovolenou v zahraničí, meziročně klesl ze 57% zhruba na polovinu. Do výběru letošní dovolené se také promítá konflikt na Blízkém východě, kdy téměř třetina lidí preferuje bližší a bezpečnější destinace. Vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu Czech Tourism, kterého se na začátku května zúčastnila tisícovka respondentů. Ochránci stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku převzali v tomto týdnu 6 mláďat čápů ze dvou hnízd. V obou případech uhynul jeden z rodičovského páru. Až vyrostou, pracovníci stanice by je rádi vrátili do přírody. Před americkou ambasádou v Havaně se v pátek ráno sešly tisíce Kubánců, kteří protestovali proti obžalobě bývalého prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy. Případ souvisí se sestřelením dvou civilních letadel kubánských emigrantů z roku 1996.
0: Co se děje v regionu?
2: Dotaci ve výši 293 milionů korun od Státního fondu životního prostředí získalo hlavní město na projekt rekonstrukce a také dostavby průmyslového paláce. Jde o finance, které budou využity na zlepšení energetické účinnosti jedné z významných pražských budov. Praha do obnovy levého křídla a dostavby paláce investovala zhruba 3,3 miliardy korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají další zápas na mistrovství světa zítra, a to proti Slovákům. Sledovat ho bude samozřejmě i Petr Plintovič.
3: Čeští hokejisté včera dostali před náročným programem volno. Zítra odpoledne se střetnou ve federálním derby se Slováky. V pondělí hraje český výběr s Norskem a skupinu uzavřeme v úterý večer soubojem proti Kanadě. Ta se včera nečekaně natrápila s Norskem. Javorové listy vyhráli 6-5 až v prodloužení.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřek přinese velmi podobné počasí tomu dnešnímu. Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit krupovitá oblačnost. K večeru se většinou vyjasní a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 26 stupni, v Čechách až 28, v 1000 metrech na horách pak kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů. Zpravodajskou relaci pro vás připravila Lucie Koldová a za hodinu zase naslyšenou.
0: Signál Rádio.
4: Budeme se těšit, Lucko, díky, a o mnoho dříve už za pár chvil zamíříme do Brna, konkrétně na Prýgl, tedy tamní přehradu, protože tam plánují velkou slávu. Počkejte se na podrobnosti, moje jméno je Lukáš Bláha a přeju vám parádní páteční odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pokračujeme pátečním odpoledním signálem a teď právě na Jižní Moravu. Dopravní podnik města Brna totiž připravuje oslavu kulatého 80. výročí od zahájení lodní dopravy na Brněnské přehradě. Bohatý program, který se bude konat v přístavišti v Bystrci, teď přiblíží mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
1: V sobotu 23. května se od 11 do 21 hodin návštěvníci můžou těšit na krátké plavby po jezeře zdarma. Otevřený bude celý areál lodní dopravy, včetně hangáru s aktivitami pro děti. Svoji činnost a zásahy tady představí jednotky vodních záchranářů a poříční policie. Povodí Moravy nabídne prohlídky hráze Brněnské přehrady a děti si nemůžou nechat ujít určitě oblíbenou pěnovou párty. Součástí akce bude také rozsáhlá expozona s technikou, modely lodí, vodoměrnou lodí nebo akváriem s rybami z přehrady. Celá akce je zdarma. Na akci a zpátky do města se bude možné dostat z centra Brna buď klasickými spoji, anebo také historickými a retrovozy dopravního podniku.
0: A ještě přidávám, že během zítřejšího odpoledne nebudou na brněnském Príglu chybět koncerty ani velká food and drink zóna, kde si můžete dát něco na zub. A o akci se další informace dozvíte i na našem webu signalradio.cz.

0: Krátce před půl šestou jsme na signálu vzpomínali na Haničku Písničku, Hanu Zagorovou, Nešla v nelámej. No a my taky nic nebudeme určitě lámat přes koleno, ale co si určitě dáme, tak to je specialita z našeho magneťáku, jeden extra hit. A když prozradím, že půjde o asi nejslavnější australskou zpěvačku, tak asi tušíte, o koho půjde. No, ještě předtím ovšem, jak jinak než osmdesátky, Chris de Burgh a taky se můžete těšit na Briana Adamse. Příjemné odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které ne

0: Chris Deburg doznívá a následovat bude na signálu extra magneťáková pecka.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Zrovna ve středu měl na Netflixu premiéru třídílný dokument o australské zpěvačce, kterou si budeme za pár okamžiků hrát. Kylie Minogue v něm mimo jiné prozradila, že si před 5 lety vyslechla podruhé diagnózu rakoviny prsu. V veřejnosti tato informace ale zůstala utajena a podrobila se léčbě bez pozornosti médií. Nemoc se jí naštěstí opět podařilo zdolat a tak za 6 dnů v klidu oslaví 58. narozeniny. Teď návrat do doby, kdy bylo rovných 30, rok 1988 a musím si být jistá, got to be certain.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Králem popu, jehož muzika je teď opět trendy díky životopisnému filmu Michael, jsme po vlnách signálu dopluli téměř k 18. Čekají na vás tím pádem nejnovější zprávy, které připravila Lucka Koldová, a v příští hodině můžu slíbit další vytříbené 80. od Sister Sledge, Nicka Kamena či Johna Farnhama.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ale míříme na tuzemské silnice D5, 10. kilometr ve směru hlavní město. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Bouralo se i na D8, 17. kilometr ve směru Teplice. V levém jízdním pruhu tvoří se kolona a na D1 to zakončíme. 22. kilometr ve směru Brno. Střetli se zde dodávka s motorkou. Zůstává neprůjezdný pravý pruh. No ať už jedete kamkoliv, tak signál rádio vám přeje, abyste v naprostém pořádku dorazili tam, kam potřebujete.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tady další rychlý přehled událostí. Příjemný podvečer. O víkendu dorazí do Česka výrazné oteplení a už v neděli mohou teploty překročit hranici 30 stupňů. Teplé počasí vydrží i v úvodu příštího týdne, poté se teploty vrátí k běžným hodnotám. V Brně dnes začal sjezd sudeckých Němců. Akci provází protesty. Při demonstracích odpůrci sjezdu postavili na výstavišti a na náměstí Svobody symbolickou barikádu z papírových krabic, které nesly fotografie připomínající události druhé světové války. Tabáková společnost Philip Morris ČR zahájila ve svém závodě v Kutné Hoře výrobu nikotínových sáčků. Do rozšíření produkce a modernizace investovala přes 2 miliardy korun a vytvořila tak desítky nových pracovních míst. Jednání mezi Ukrajinou a Ruskem zprostředkovaná Spojenými státy se postupně dostávají do slepé uličky, řekl šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Informuje o tom agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město společně s Pražskou vodohospodářskou společností zajišťuje další etapu vybudování protipovodňové ochrany na stokové síti v oblasti Karlína. Součástí je výstavba i retenční nádrže o objemu 6 000 metrů krychlových, která posune ochranu Prahy před povodněmi na novou úroveň a je v tuto chvíli ve fázi stavby pilotových stěn, pažení pro výkop stavební jámy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Závěrečným pátým kolem nadstavbové části vyvrcholí o víkendu fotbalová liga. Největší pozornost se bude soustředit v sobotu na vyprodanou pražskou Julisku, kde Dukla v přímém souboji o účast v baráži a odvrácení sestupu přivítá Ostravu. Slavia zakončí sezónu v neděli doma proti Plzni, po utkání převezme pohár pro mistra ligy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude zítřejší ráno slunečné. Postupně se začne tvořit krupovitá oblačnost, k večeru se většinou vyjasní a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 26 stupni, v Čechách až 28. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Lucie Koldová vám děkuje za pozornost a přeji vám krásný start víkendu.
0: Signál Rádio.
3: Děkujeme, Lucko, 3 minuty po 18. už jsme pokročili do pátečního podvečera s datem 22. května a narozeniny dnes mimo jiné slaví herec, režisér a v poslední době taky kolega moderátor z naší spřízněné Prima televize Jakub Štáfek, alias Slavy, tomu je 36 a o 3 roky dříve právě v tento den přišel v srbském Bělehradě na svět podle některých odborníků nejlepší tenista všech dob, stále aktivní Novak Djokovic. Jak se mu povede na blížícím se French Open, to se uvidí, vy už zanedlouho uslyšíte výročí pro dnešní datum, nenechte si je ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na a to byl v roce 1933 den, kdy byla údajně poprvé spatřena příšera na jezeře Loch Ness. Mám tady pro vás ale i další zajímavá výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2012 odstartovala do vesmíru první soukromá loď firmy SpaceX. Její modul Dragon se 3 dny na to spojil s ISS. Bylo to první americké plavidlo, které u ISS zakotvilo po vyřazení raketoplánů v roce 2011. V roce 1995 byly objeveny 2 nové měsíce, které obíhají kolem Saturnu. Vyfotografoval je Hubbleův vesmírný teleskop. V roce 1977 se na svoji poslední cestu vydal proslulý Orient Express. Jezdil neuvěřitelných 94 let. V roce 1807 se začaly vyrábět a prodávat první limonády, tedy sodová voda s ovocnou příchutí. A v tento den v roce 1761 byla ve Filadelfii založena první policie. Měla za úkol chránit životy obyvatel města.

0: Tom Stansfield, jsme 2 minuty před 6:30 na signálu bloudili po celém světě. V příštích okamžicích naším cílem ale bude Švýcarsko. Zjistíme aktuální výsledky z 8. hracího dne mistrovství světa v hokeji. Počkejte si na ně a zatím do té doby určitě 80ky, jak jinak T-Pau anebo Kimbald. Dobrý podvečer.
1: Na signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus, kde můžete bez reklam aktuálně sledovat například nový kriminální seriál Inspekce v hlavní roli s Vojtou Dykem. A ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček nejen na ranní kávu.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na signál rádiu.

0: vaším uším siliné páteční podvečerní signál, za námi týpou China in your heart. To oči sportovních fanoušků aktuálně ovšem míří do Švýcarska.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: Pátou výhru, čtvrtou za tři body si připsali v odpoledním utkání na šampionátu kanadští hokejisté. Slovince porazili 3-1. Německo rozdrtilo Maďarsko 6-2 a večer ještě za necelé dvě hodiny nastoupí Finsko proti Velké Británii a jsem sám zvědav, jestli ve stejný čas Italové s Klarou v bráně dokážou potrápit po našich i Švédsko. Když jsme u českého výběru, zítra velký zápas, federální derby se Slovenskem od 16.20 a v něm jsme poměrně jasným favoritem bookmakerů i sázejících. V kurzu okolo 1,5:1 směřuje na národní tým přes 80% všech sázek. Zhruba v polovině turnaje zatím přijali sázkovky za více než 1,2 miliardy korun sázky, no a největším favoritem na celkové vítězství i nadále zůstává výběr javorového listu. Bo javorových listů, abych byl přesnější, tedy Kanada. No ale já myslím, že já bych naše nepodceňoval.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz. Signál rádio.
1: 19. hodina na dohled, za minutu a půl odbije s vámi dál zůstává Lukáš Blaha. Brzy si nenechte ujít přehled toho nejdůležitějšího, co se událo na sociálních sítích u hvězd vaší oblíbené dekády. No a z 80. do té doby OMD nebo právě teď ex-brouk George Harrison. Ať máte bezvadný páteční podvečer.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: OMD doznívají v podvečerním pátečním signálu a já už pomalu, ale jistě pouštím ke slovu kolegu Martina Čípu. Jako obvykle pro vás totiž vypátral všechno podstatné, co se odehrálo na sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Zpěvačka kapely Blondie Debbie Harry se vrací na filmová plátna. Od 80. se objevila v mnoha snímcích, ale teď půjde po delší době o jednu z hlavních rolí. Podle příspěvků na sítích by měla ve filmu Maitreya hrát po boku Pamely Anderson v roli její matky. Duran Duran v rozhovoru pro The Sunday Times řekli, že nebudou vystupovat na legendárním hudebním festivalu v Glastonbury, pokud nebudou mezi takzvanými headlinery, čili nejslavnějšími umělci na hlavní stage. Prý už v minulosti měli možnost na festivalu hrát, ale na vedlejší scéně a během odpoledne. A to je prý pod jejich úroveň. Shania Twain pak na Instagramu ukázala přebal k nové desce. Bude se jmenovat Little Miss Twain a vyjde na konci června. Podle slov zpěvačky bude deska jejím návratem ke kořenům a mládí. A Madonna na sítích oznámila, že bude hvězdou mistrovství světa ve fotbale. To hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. A protože pořadatelé chtějí kopírovat formát amerického Super Bowlu, finálový poločas se neobejde bez pompézní show. Během ní vystoupí kromě Madony taky kolumbijská zpěvačka Shakira a ty nejmladší má pak přitáhnout jihokorejský boyband BTS. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: příjemný páteční podvečer, 4 minuty chybí do půl osmé, dáváte si signál rádio a pakliže byste měli chuť z něj slyšet nějakou píseň podle vás nebo ji někomu věnovat, pak dostanete možnost po výzvě vytočit číslo 910 260 910 v signálech pro radost. Než se tak stane, další osmdesátky od Pet Shop Boys nebo UB40 a taky jedno vzpomínkové výročí, abychom se naladili na zítřejší zápas se Slovenskem. Dneska je to přesně 16 let, kdy 7 vteřin před koncem Karel Rachůnek vyrovnal semifinálové utkání šampionátu se Švédskem a my jsme i díky tomu později celé mistrovství ovládli.
1: Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2! Rachna kachna, toto letělo!
2: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: krásný páteční podvečer, to, co slyšíte, je Signál Rádio. A teď ta správná chvíle někoho z našeho éteru potěšit.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Já už právě teď na lince 210 323 323 totiž vítám a zdravím Jirku. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Lukáši, já tě moc zdravím do Signálu Rádia. Krásný podvečer.
0: I tobě, odkud nám voláš, jestli prozradíš?
2: No prosím tě, já volám z menší vesničky, která se jmenuje Suchovičice a je to 14 km od Trutnova.
0: A máte tam asi teď sucho, viď?
2: No je, podle názvu Suchovičice, tak tady je sucho jako na Saháře. Proto dodržujeme pitný režim a zaléváme se aspoň vnitřně.
0: Ano, přesně tak, takhle to má vypadat, to je dobře. Tak Jirko, co by si rád slyšel takhle při pátečním podvečeru?
2: Je, Luky, já bych tě hrozně moc rád poprosil Van Halen a písničku Jump. To je prostě moje hrozně oblíbená písnička. A já bych písničku věnoval i pro tvoji koleginku Terezku, protože já říkám, je to asi cca 3-4 dny, co jsem vás objevil, díky tomu, že je DAB+, říkám, tak jsem si vás vyzkoušel naladit. A já říkám, no proč si tam hraju jednu pecku za druhou? Kolikrát už jsem si říkal, už tam zahrajete něco hrůznýho, a si se stílu připravit.
0: A my nic,
2: veď. Neposlouchaj, a nic. Ne, já jsem hrozně moc rád, že jsem vás objevil. Takže nám všem, co milujeme tyhle ty hity, na které jsme vlastně de facto i vyrůstali a vyrůstáme do něho vlastně na těch hitech dodnes, že to byly diskošky. Pak vlastně, když přišlo ESO, Čágo bylo šílenci, Terka Pernierová a nezdravili jsme se doopravdy jinak, jak Čágo bylo šílenci. Takže pro nás všechny, co prostě milujeme tyhle ty hudební léta, já pro tebe, pro všechny tvý kolegy, pro nás to grillujeme, opejkáme. Víkend má být doopravdy někde kolem 28 stupňů, tak si ho užijeme naplno.
0: Přesně tak. Jirko, díky moc, no a já myslím, že teď je ten správný čas, ta správná doba si poskočit do víkendu, prostě
2: a
0: udělat jump.
2: Přesně, uděláme si jump!
0: Tak jo, jdeme na to. Ahoj,
2: se,
0: pěkný víkend.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Je přesně 20 hodin, vkročili jsme tak už do 22. květnového večera a dnes slaví 76. narozeniny Bernie Taupin. Na první dobrou vám možná to jméno nic neřekne, ale jde o dvorního textaře Eltona Johna, pro kterého napsal většinu písní, včetně těch největších pecek, jako Candle in the Wind, Your Song nebo Rocketman. A právě životopisný film s tímto názvem o Eltonovi bude za pár chvil taky součástí dnešních signálů hudební minulosti. Ale nejprve jeden z těch velkých hitů, který pro něj napsal pan Taupin, Obětování, Sacrifice, klidný večer s osmdesátkami.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vzpomínka na Erika Carmena v přijímačích vám zní večerní signál a jeho nedílnou součástí jsou důležité milníky muziky pro daný všední den a nejinak tomu bude i dnes.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Start nám dnes obstará švédská skoro sourozenecká čtveřice Ace of Base. 22. května 1993 zaznamenala svůj první hit number one ve Spojeném království díky skladbě All That She Wants. Píseň vedla pořadí singlů v dalších více než 10 zemích, včetně Kanady, Austrálie a Itálie. Za velkou louží pak zastavila na druhém místě a stala se jednou z nejprodávanějších nahrávek celého 93. roku.

Jako další je tu 22. den měsíce května v roce 2017, který žel přinesl tragickou událost. Jen pár minut po skončení show Ariany Grande v Manchesteru odpálil sebevražedný útočník nálož. Otřesená americká zpěvačka pouhé dva týdny poté uspořádala na tamním fotbalovém stánku Old Trafford koncert One Love Manchester, na němž vystoupili její hvězdní kolegové. Mimo jiné Black Eyed Peas, Coldplay, Katy Perry, Robbie Williams nebo Liam Gallagher z Oasis. Během koncertu a v hodinách po něm přistálo na účtu britského Červeného kříže přes 10 milionů liber na pomoc obětem a jejich rodinám.

Na závěr míříme do kina. Důvod je ten, že před 6 lety měl v těch amerických premiéru životopisný film o legendárním Eltonu Johnovi. Velšský herec Teron Egerton si následně za Rocketmana vysloužil

0: Zpíval nám Sting krátce před 8:30, jste se Signál rádiem a jedním slovem luxusní, takový by měl být z hlediska počasí nadcházející víkend. Obloha bude slunečná, většinou beze srážek, jen na severovýchodě našeho území může zapršet. A co se týče teplot, zítra od 24 do 28 a v neděli visí ve vzduchu podle meteorologů i tropická třicítka. Užijte si volno, ideálně někde venku a právě teď hezký večer díky osmdesátkám za pár momentů v podání skvostných dam Tiny Turner a Whitney Houston.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hráli jsme sirkovou babičku, máte ten správný večerní signál, přesný čas 20.40, čili vhodná chvíle, abych pro dnešek opustil naše studio, jelikož úderem 9. večerní už uslyšíte jen samé romantické hity bez předušení slovem pořad The Power of Love, váš nejlepší relax po náročném pracovním týdnu. Tak se ho vychytejte, Lukáš Blaha se loučí a budu se na vás těšit už zítra ráno v 8. Do té doby se mějte úžasně, pa.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

Nevíte, co se sobotním večerem? A programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.